Something a little different from my non-smiling friend.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Ráno 5 hodin. Color Music Radio.
1: India Beach.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

0: in the sky.
1: Yes.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Rádio. Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
7: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
7: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
7: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
7: Single Story.
11: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
12: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
11: Ja.
12: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
13: Now, this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now, Candy, baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Masai.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
7: Color Music Radio.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Color Music Radio.
5: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Příjemný čas a ničím narušený sound. Tony saxofonu Candy Dulfer nám otevřeli další saxepíl a po týdnu vás zdraví a všechny samozřejmě vítá na frekvenci Rádia Color Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách R&B, soulu, funky music a smooth jazzu. To vše vás čeká v hodině saxepílu, kde se věnuje převážně saxofonové muzice, ale nejen to. Takže máme se na co těšit a opět si dáme nějaké dobré fláky funky music. And the beat goes on. Kapela Whispers a tento

kapely Whispers v podání fenomenálního smoothjazzového saxofonisty Gerald Albright. No a teď už je tady Jeff Lorber, skvělý keyboardman a jeho parta Fusion. Rain a Dance by Fly Now. Radio Color.

Decolor. A tohle to byl 70-kový Soul and Jazzy Groove. Chicagský keyboardman a pianista Ramsey Lewis natočil tuhle desku ve spojení s kapelou Earth, Wind and Fire. A na téhle nahrávce se podílel Phil Bailey, Morris White, nechyběl ani Warden White a solo na tenor saxofon měl Don Myrick. No a ve spojení právě s kapelou Earth, Wind and Fire se nabídneme ještě jednu novější věc, na které spolupracoval saxofonista Kenny G. The Way You Move. A vy jste na Koloru a v pořadu Saxepíl.

Ať už posloucháte kdekoliv, tak vám všem krásné odpoledne přeje Vláďa Drtina. Je tady pořád Sax Appeal a nabízíme si takové příjemné soulovky. Tohle to byl Mr. Blue Monik a Take a Chance on Me z jeho solové desky kapela Incognito. No a teď už je prostor opět pro příjemnou latinku a o tu se postará kapela Spyro Gyra, Jay Bekenstein a Tom Schumann. You can count me na Radio Color.

spojení dvou velikánů soulu a jazzu. Tak to byl George Benson a s ním Algero v krásné věci Morning. Pokud máte rádi sex appeal a posloucháte tuhletu muziku, tak můžete ladit pravidelně, dámy a pánové. Můžete vyladit v neděli v 15 hodin, anebo můžete vyladit sex appeal ve středu 18 hodin a také v sobotu ve 13. Bude se vždy na vás těšit Vláďa Drtina. No a teď už Grover Washington Jr. Let it flow.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak to byly Blunt Munch a jejich Blind Vision. Začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, a kde si zahrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čekají nás Bronsky Beat a jejich Chunk, taky si dáme Altered Images a Change of Heart, no a jako první jsou tu Alphaville a jejich první deska Forever Young, která se určitě dá řadit do New Wave a synthpopu 80. let, vyšla v roce 84 a bylo na ní spousta hitů. Já vždycky říkám, že zrovna tohleto je jedna z těch desek, která nemá prostě huché místo, kde všechny skladby jsou skvělé, a my si dáme skladbu In the Mood tady v New Wave a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech, ať už na Color Music Rádiu nebo na Rádiu Hey.

Something to Do. To jsou samozřejmě Depeche Mode, deska Some Great Reward z roku 1984. To je určitě jedna z těch mých oblíbených desek od Depešáků společně s Construction Time Again a samozřejmě Black Celebration. Ty předchozí desky jsou taky krásné, i ty pozdější jsou fajn, ale prostě tahle tři album asi nejradši. Tolik tedy k Depešákům, dáme si další muziku a zavítáme i za Electric Light Orchestra. To je kapela, kterou já tady v New Wave nehraju už tak často, protože ono to úplně New Wave není, oni už samozřejmě fungovali v 70. letech a dělali takový ten svůj typický styl, ale musím říct, že nějaký odlesk toho New Romantic a New Wave, jak to říct, prostě stylu na desce Time od Elo je, tak si dáme skladbu From the End of the World z téhleté desky. Taky tady byl Heaven 17, Come Live With Me a jako první jsou tu Duran Duran, no a jejich parádní, nádherná věc Rio. New Wave.

Come With Me a Heaven 17 na Kohl Music Radio, Radio Wave, pořadu New Wave. Dáme si další hudební kousky z New Wave, New Romantic, synthpopu a postpunku. Men Without Hats a I Get a Message z jejich první desky Rhythm of Youth z roku 82 tady budou už za chvilku, stejně jako Human League a Don't You Want Me, jejich asi úplně největší hit z desky Dare z roku 81. Jako první jsou tu OMD a jejich Radio Waves, to je skladba z desky Desert Ships z roku 1983, kde mimo jiné byla i znělka tehdejšího zahraničního vysílání Československého rozhlasu Rádia Praha. Celá tahle ta deska začínala. Je to takové docela vtipné to poslouchat. Vždycky, když tu desku si pustím, tak začne prostě s nějakou Československého rozhlasu z krátkých vlog. Nicméně, my si dáme skladbu Radio Waves, tedy rádiové vlny, tady v New Wave.

Don't You Want Me, to byl Human Week na Color Music Rádiu a na rádiu Hey v New Wave. Dáme si další muziku a protože tady v New Wave si hrajeme i nějaké ty novější kousky, které se tak nějak inspirují v New Wave, New Romantic a podobné tvorbě, tak si zahrajeme teď jednu skupinu, která se tam inspiruje tak trochu, ale zároveň dělá takový žánr, který se dneska označuje trochu jako Dream Indie nebo Dream Pop. A to jsou Still Corners. Ti mají úžasnou skladbu The Trip, ale nedávno, tuším to bylo oni, vydali skladbu Summer Nights, kterou jsem si dal na svůj letní výběr a vždycky si dělám letní výběr ze současné muziky a mnohdy právě jsou tam různé skupiny, které se inspirují trochu v těch 80. a 70. No a tuhle tu krásnou věc vám zahraju i teď tady v New Wave.

prostě Steel Corners mají takový styl, že ty skladby prostě sedí k tomu názvu. Přesně si dokážu představit, jak sedím někde na terase a poslouchám tuhletu skladbu prostě takhle někdy v nějaký hezký letní večer. No, tak doufám, že se vám líbila. Pokud se vám líbila, určitě se podívejte na další tvorbu téhleté skupiny. A my si v New Wave dáme závěrečnou věc a ta bude tentokrát trochu speciální, protože je to kousek z desky Warp od New Music, kde oni vydali dvě skladby se stejným názvem za sebou, ještě k tomu, to je jako nejtipnější. All You Need Is Love se jmenovaly obě. Jedna byla autorská věc New Music a druhý je cover od Beatles té slavné skladby. No a my si tu verzi od New Music teď pustíme. A je to fakt taková jako hrozně zvláštní skladba, tak někomu se možná bude líbit, někomu ne, bude si říkat, ježišmarja, co to je, ale i takovéhle věci si tady v New Wave hrajeme. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Pemín v pravidelných časech a tady už jsou New Music a All You Need Is Love.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Práci na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin.
8: Color Music Radio.
9: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak dámy a pánové, hezké úterní ráno. Máme lehce po 7 hodině. Ale to nevadí, užijeme si to. První song, který jsem dnes vybral, má na starosti George Michael, protože minulý týden, kdyby ještě žil chudák, tak by oslavil svoje 63. narozeniny. Takže první song dnešní Romeo show se jmenuje White Light. Tak George, rozjeď to.

I'm Live White Light. Tak to byl George Michael. 30. června v úterý ráno. A protože dnes slaví svátek Šárky, tak všem Šárkám přejeme všecko nejlepší a posíláme jim taky jednu krásnou písničku. Do you think I'm sexy? Přesně tak. Myslím si, že seš sexy. Rod Stewart to má na starosti.

Tak to byla písnička pro všechny šárky, které dnes slaví svátek. Do you think I'm sexy? A Rod Stewart. A doufám, že jste všichni šťastní. Že už nejsou takový vedré, jako byli o víkendu. Prostě, že jste happy. Tady je Pharrell Williams a jeho mega hit Happy.

Hargot, to byl rychlej konec. Tak jsem taky happy. Tak to byl Pharrell Williams a teď to má na starosti Robbie Williams s mým oblíbeným songem Go Gentle. Máme 7 hodin, 21 minut. Užijte si hezký úterý na Color Music Radio.

Tak to byl Robbie Williams, Go Gentle. A teď nastupuje sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. Máme 7.26, je úterý, ale taky protože úterní záznam se vysílá i v sobotu odpoledne, tak hezké sobotní odpoledne vám všem přeju. Tady je Romeo a tady je Solange, Losing You. Tak hezký poslech Color Music Radio, přátelé.

Jak jsem říkal, to byla sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. A teď přesně v 7:30 a taky v sobotu v 5:30 to rozjede Weekend a Daft Punk. Mimochodem Daft Punku jsem taky dlouho neslyšel. Chybí mi kluci. I feel it coming. Tak hezký ráno, koloráci.

I Feel It Coming, Weekend a Daft Punk. Tak koukám na sportovní zprávy, protože krom mistrovství světa ve fotbale začal i Wimbledon. A tenhle ten Grand Slam mám hodně rád. Tak uvidíme, držím palce všem českým tenistům a tenistkám. Mohlo by to dopadnout dobře. Včera byl první den, tak uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Tak abyste měli výborné výsledky, tak vám do Anglie posílám Simple Minds. Don't you forget about me. Tak hezký ráno.

Don't you forget about me, Simple Minds. Tak a teď zahraju a splním jedno přání, protože posluchač Jirka z Plzně si přeje Simply Red. Je vtipný, že mi napsal zrovna, když hráli Simple Minds, abych mu zahrál Simply Red. Tak tady jsou Simply Red a Money's Too Tight to Mention. Tak Jirko, užij si taky hezký ráno. Stejně jako já a všichni posluchači Color Music Rádia. Je 7:38, je úterý a v záznamu taky sobota.

Money's too tight to mention. Simple Red. Tak, podíváme se asi naposledy na takový malý, milý ohlednutí, kdy minulý týden měli koncert v O2 aréně Duran Duran a písničkou Ordinary World údajně dojeli celou O2 arénu. Tak i já vám ji dnes pouštím a tím se rozloučíme s červnem, protože dnes máme 30. června a zítra nám startuje červenec. Tak vám přeju krásný ráno a hlavně pohodový ráno. Žádný vedra už nebudou. Aspoň tento týden.

Ordinary World, Duran Duran. Tak to byla vzpomínka na jejich skvělý koncert, který se odehrál minulý týden v O2 aréně. A teď si zavzpomínáme ještě na jeden koncert. Na Metronom festivalu v Letňanech hrála i kapela Manic Street Preachers a byli výborní. Tak tady jsou I Live to Fall Asleep.

Lift to Fall Asleep. Manic Street Preachers. Tak a splním ještě jedno dnešní poslední přání Jirkovi do Brna. Jirka si přeje Talk Talk. Ale ne Such a Shame, ale písničku, která se jmenuje stejně jako kapela. Talk Talk. Takže čtyřikrát Talk Talk Talk Talk. Dnes na koloru. Tak Jirko, dej si volume right.

Byla si název kapely Talk Talk a potom taky první single, který se jmenuje Talk Talk. Tak doufám, že to Jirku v Brně potěšilo. No a tady je můj dnešní poslední single na Koloru, který má na svědomí Michael Jackson. Wanna be starting something. Tak vám všem přeju opravdu krásný úterý a krásnou sobotu. Hlavně sobotní odpoledne. A za chviličku už to rozjede Friky, potom Martin Svátek, Lukáš Kolíval a další a další a další. Tak se mějte krásně a těším se na vás opět zítra ráno. Ahoj.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Rádio.
2: Každou středu po 15. a sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Thank you very much.
5: Tak moc děkuju, koloračky a koloráci, já vás zdravím. Začala barevná hodina Honzy Martina.
6: Let's make some music. Let's make some music. Let's make some music. Let's make some music.

Let's pick up the pieces. Taky si dáme ten originál Pick up the pieces od Average White Bandu. Protože jejich člen basák, klávesák, zpěvák a hlavně spoluzakladatel té partičky Average White Band Alan Gorey dneska slaví 80. Dnešek to je, pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 19.7.

To byly City High. S peckou What Would You Do. To je už so unique. What I Got Is What You Need. A protože vím, že Radka má tuhle věcičku ráda. A vlastně Matěj taky posílám oběma. Hlavně.

Color Music Radio. No a kdo z vás byl na Colors Ostrava? Colors of Ostrava na tom festivalu? Přiznejte se. Vystoupili tam Moby i Skunk Anansie. Tak a obě partičky za chvíli pustím, a to v remixu od Armanda van Heldena. Nejprve to budou ty Skunk Anansie a potom tedy Moby. Spolu s Debbie Harry.

Je zajímavost, že dneska slaví 79 dva kytaristi. Jedním je Bernie Leadon z kapely The Eagles a druhým Brian May z Queenů.

0: respect. All they see is sex, sex, sex.
1: No jinak v noci ze soboty na neděli jsem byl v pražské Roxy a nejenom na té vedlejší stage Room 8 hrali DJové skvělé, ale i na té hlavní, jako třeba DJka Jacqueline, která tam kromě jiného pustila třeba i jinou verzi remixík tady té věcičky House of House.

posloucháte poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Takýte blaze koračky a koráci a pište mi do e-mailové schránky DJ Minidrak@seznam.cz.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
7: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
8: Mixdown.

0: Down, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou. Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Searching a Heise Dean na Core Music Radio. Máme 5 minut po 8 hodině večerní na kalendáři 25. července a máme tu další příjemný sobotní letní večer. Dneska už teploty zase dosahovaly hodně letních teplot. Tady v Praze bylo nějakých 30 stupňů ve stínu a má to být tak i příští týden. Takže se nám léto zase po těch chladných dnech uplynulých vrací a že si užijeme nějaké ty letní teploty. Začíná každopádně lahůdkářství s muzikou 70. a 80. let. Od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si zase spoustu skvělé muziky až do 1 hodiny noční. Po půlnoci se těšte na maxi verze, dlouhé skladby a instrumentálky. No a vzhledem k tomu, že to aktuálně je živě a živě to bude ještě až do 10. hodiny a pár minut, tak můžete posílat i vaše hudební přání sem do studia na známé kontakty, tedy lahutkarství@radiocore.cz. Taky se můžete ozvat na Facebooku, kde už vysí příspěvek lákající vás i na Sandokána. No a taky si samozřejmě můžete poslat přání přes mobilní aplikaci nebo formulář na našem webu radiocore.cz. No a doufám, že si užíváte sobotní večer, ať už kdykoliv a jakkoliv, ať už tedy jste doma na terase třeba sedíte s nějakým pivkem nebo vínem nebo nějakým dobrým jídlem z grilu a tak podobně. A nebo třeba musíte bohužel pracovat nebo cestovat někde autem, tak doufám, že i tak vám s příjemným sobotní večer touhle příjemnou muzikou. Marsha Hayne a Dancing in the City už za chvilku, taky trochu rychlejší věc, aby jsme se všichni probudili po té teplé sobotě, Matea Bazar a Elektrošok. Na začátek Jack Goldberg a Can I Reach You? Tady lahutkářství a já vám přeju ještě jednou ničím nerušený poslech a příjemný poslech muziky 70. a 80. let na FM, v dabu i na streamu Core Music Radio.

synťákový nářez Electroshock a Matea Bazar na Core Music Radio, lahůdkářství s muzikou 70. a 80. let, kterou vám hraje Jakub Nelý na podzim roku 2026, to už bude 10 let, tedy na podzim, no, skoro v zimě, na začátkem prosince oslavíme 10. výročí lahůdkářství, pokud to všechno do té doby vydržím, a budu vám tady hrát i nadále. Připomínám, že vás čeká taky československý speciál, ten vás čeká už skoro za měsíc, nebo za měsíc a něco, protože to bude poslední srpnový víkend, konkrétně sobota 29. srpna živě z Tater, ze západní Tater z Liptova. Pro vás zase budu po dvou letech vysílat naživo, takže se těšte na československý speciál. Do té doby je spousta další skvělé muziky. No a já se tady zase musím dotknout, teda když jako se mi úplně nechce, o jednoho tématu, protože už jsem tady o tom mluvil asi 3 týdny zpátky, že o mě píší různé nesmysly a už to jako dosahlo takové hranice, že opravdu ta jistá moje nová faninka už jako píše doslova lži jako a nesmysly. Tak jsem už k tomu jako zaujmu i nějaké veřejné stanovisko, takže kdybyste se chtěli dozvědět něco o tom, co o mě kdo šíří a nešíří a co dělám a nedělám, tak se mrkněte ke mně na Facebook, kde jsem to sepsal, a jako je to úplně neuvěřitelné, co se v dnešní době prostě může šířit o člověku bez toho, aby k tomu měl někdo jakýkoliv důkaz nebo prostě nějaké podklady a cokoliv podobného v médiu, které se tváří jako objektivní a profesionální médium a profesionální deník. Jo. To prostě je úplně neuvěřitelné, a koho tam prostě jsou schopni zaměstnávat za lidi, kteří šíří prostě naprosté lži. A já hrozně děkuju za tu podporu, která se snesla i od vás, posluchačů mnohých, kteří mi třeba i posílali nějaké ty screeny těch různých lží, které se teď šíří po síti, jako co to má být a jestli to je pravda, že to je přece nesmyslné a takhle. Napsal vás fakt docela dost soukromně, takže děkuju za to, a podpory se mi dostalo teda i od spousty lidí, u kterých jsem to nečekal, nebo respektive se to tak nějak šířilo, a dokonce i různí, kteří politici mi psali a další jako veřejně činní lidé okomentovali ten příspěvek na Facebooku nebo mi napsali soukromně, takže já děkuju fakt za tu podporu, a já si myslím, že paní Zdislava, až s ní skončíme, tak nebude mít dobré spaní, protože takovýho lži šířit, to by se fakt dělat nemělo. My se ale vrátíme v lahůdkářství k muzice, protože to je to, co já dělám. Já nepíšu někde nějaké politické články, občas teda nepíšu, co já píšu na Facebooku nebo něco, komentuju, to zase jako jo, ale jinak se věnuju hlavně muzice, rádiu, svému podnikání v telekomunikacích, a taky právě lahůdkářství tady na Core Music Radio každou sobotu. A když náhodou to není živě, tak to pro vás vždycky poctivě předtočím, aby jste si užili sobotní večer s muzikou 70. a 80. let. A tak doufám, že vás to těší, těšit bude nadále a nebudete věřit různým lžím, které se šíří teď po internetu. Já si jim trochu na jednu stranu směju, na druhou stranu je to šílené, co se fakt jako dneska může dít. Teď ale k jedné takové docela hezké věci zase. Máme tu léto a tak probíhá okurková sezóna televizí, takže tradičně jako se vysílá Vinetu a tak podobně. No a česká televize sáhla do archivu a vytáhla po letech italsko-bavorský seriál Sandokan. Já jsem to naposledy viděl fakt, když mi bylo, já nevím, 8 let, už si to skoro nepamatuju, tak si to musím připomenout, ale tu titulní písničku si tady hrajeme v lahůdkářství docela často, tak si ji dáme i dneska. A toho Sandokana si můžete pustit na i vysílání. Já jsem z dětství si vždycky hrozně pletl dva různé seriály nebo prostě dva různé pořady televizní, a to byl Sandokan a Sindibát. Jo. Jedno byl ten pirát, že jo, to je ten Sandokan. A pak byl Sindibát, a to zase jsou takové ty různé, jak tam bojuje s těmi různými mytickými monstry a takové dobrodružné příběhy vlastně z Blízkého východu a Perzie a Řecka a podobně. No, tak Sindibát a Sandokan, to si pamatuju z dětství, a dneska si tady dáme toho Sandokana, kde hrál titulní nový Kabir Bedi, který se pak mimochodem objevil jako takový sekundární záporák v Bondovce Chobotnička v roce 1983. Možná si ho pamatujete i o tamtud. Teď ale Sandokan, to jsou Oliver Onions, kteří dělali i hudbu k filmům s Terencem Hillem, Barem Spencerem, a možná si od nich ještě něco do té desáté pustíme dalšího. Teď nicméně Sandokan, potom taky Men at Work a Overkill, a jedno přání od posluchače Mehdiho, který mi taky napsal s podporou ohledně té nešťastné záležitosti s Tomasem Pauknerem, a přál si tematicky skladu Behind the Mask od Yellow Magic Orchestra, tak tu zahraju velice rád. Teď ale ten slíbený Sandokan tady v lahůdkářství, já se omlouvám za trochu delší moderátorský vstup, o to více teď bude muziky.

Magic Orchestra, tahleta japonská kapela, která taky je dost legendární a dá se řadit někam k Kraftwerk, nebo samozřejmě taky k... No a teď mě vypadlo to jméno, fuj, já se stydím. No, Equinox, Oxygen, Jeanu Michelu Jarovi samozřejmě a tak dále. Nám dohrála se skladbou Behind the Mask. Mimochodem, tahle ta skladba má celkem tři verze. Tohle je originál od jeho Magic Orchestra z roku 81. Potom existuje verze z roku 85, kterou naspíval Greg Fearngaines, která se hrála tehdy taky v rádiích. No a potom to ještě skavroval Eric Clapton. Takže celkem tři verze téhle skladby existují. No a my si tady v hudkářství dáme další muziku 70. a 80. let. Bude tady... kapela Two of Us, to je přání posluchačky Vlasty, která si napsala o stejnou skladbu. Two of Us měli mimochodem samozřejmě největší hitovku skladbu Blue Night Shadow v 80. letech, ale Two of Us za mě je taky skvělá vypalovačka, která se právě hrozně málo hraje. Je to pěkný synth pop 80. let. Potom tady mám přání od posluchače Pavla na The Teens. Ty jsme si taky dlouho nehráli, tak si dáme Give Me More, o tu si tam napsala, tu jsem taky tady v archivu vyhrabal. A potom tady pro vás mám zase jeden takový, jak se říká, teaser na ten československý speciál. Hrál jsem dokonce i v Old School tenhle týden nějaké československé věci. Dokonce i tu legendární věc, která taky v československém speciálu určitě nebude chybět. Pásky z cívek odvíjím. To se mi teďka docela jako hodí i tak nějak tematicky, textově. No nicméně, my si dáme teď jinou věc. Krásnou skladbu od Vaca Učeničeho kapely Limit. To je věc Polnočná známost. Na začátek ale Two of Us a jejich stejná skladba tady v Hudkářství na Kód Muzik Rádiu.

speciál, jejich hudby zase jako vždycky přijde spousta, budete mít různé zajímavé hudební typy. Kdybyste nějaké měli, tak klidně mi naposílejte třeba i předem, abych si je stihl dohledat, pokud je mám někde na vinilech nebo na CDčkách a tak podobně, případně bych je sehnal někde na internetu, abych to pro vás potom měl všechno připravené, až se bude vysílat. Teď vás čeká další muzika v dnešním mahutkářství, kde uslyšíte už za chvíli třeba kapelu Ganymed a It Takes Me Higher. Taky se podíváme na Luisu Fernandez a Give Love a Second Chance. To je takové hezké, to byste měli občas zkusit, ale jako když zkusíte první šanci, druhou šanci, třetí šanci a ono to furt nejde, no, tak lepší se na to potom jako vykašlat někdy. To je taková životní moudrost, to, když já teda zase nejsem tak starý, abych naštěstí takovýhle životní moudrostí měl tolik a to nějak se tady o tom jako mohl dělit. Potom tady budou taky ještě New Music, protože tuhle kapelu mám hodně rád a hraju vám ji hlavně v New Wave, ale i tady v lahůdkářství si občas od nich něco pustíme. A tak vás čeká skladba A Map of You. Teď ale Ganymed a It Takes Me Higher z vinilu, lahůdkářství a Color Music Radio. A vy nadále pište vaše hudební přání a tipy, protože dneska do 10 vysíláme živě, takže ještě nějakou hodinku a čtvrt máte na to, abyste napsali sem do studia nějaký ten hudební tip nebo nějakou hudební zajímavost, kterou byste chtěli dneska slyšet. Ale i po té 10. se nebojte, připravil jsem pro vás zase celkem zajímavý playlist, aspoň doufám. A po půlnoci maxáče, dlouhé skladby, instrumentálky. Takže si dnešní večer doufám s Core Music Rádiem a lahůdkářstvím užijete až do konce.

New Music a jejich Map of You, to je věc z první desky From A to B. Z roku 1980 New Music byl velice plodný, co se týče těch desek, protože v roce 80 vyšel From A to B, o rok později a deska Anywhere a v roce 82 třetí a poslední album Warp. Takže opravdu každý rok deska, ale to v 80. letech bylo celkem běžné. Ostatně Ultravox taky vydávali vlastně desky každý rok. Vienna, pak Rage Eden Quartet, to byly roky 80, 81, 82. A tak, no nicméně, my si dáme tady v Lahutkářství další muziku. A bude tady už za chvilku Unclear a I Want. To je taky taková celá zapomnutá věc z 80. let, popová. Oliver Onions jsem vám sliboval, že si pustím ještě něco dalšího, kromě Sandokána, tak si dáme skladbu Fantasy. To je taky velice povedený kousek, takový hrozně za mě pozitivní, ale když tu skladbu slyším, tak prostě mě to naplní takovou dobrou náladou, podobně jako některé věci třeba z německé nové vlny. A na začátek tady bude Albert One a to je Italo Disco 80. let, skladba Heart on Fire, tady v Lahutkářství. It's easy to laugh at my desire.

Tak to byly Over Onions a Fantasy na Core Music Rádiu. 12 minut po 9. hodině večerní posloucháte Lahůdkářství s muzikou 70. a 80. let. My si dneska hrajeme samozřejmě spoustu zajímavých kousků. No, teď napsal posluchač Zdeněk o Over Onions, ale já tady tenhle kousek Supernosis nemám, bohužel. Ale ještě si od nich něco pustíme dneska. Takže nebojte se, do té 10. ještě Over Onions budou a Supernosis zkusím někde vyhrabat v archivu do příštího Lahůdkářství. I nadále ale pište vaše hudební přání, protože do 10. nebo do nějakých 10 hodin a 10 minut plus minus máte čas na to, abych vám ještě něco zahrál, takže pokud máte nějaké hudební tipy a hudební nápady z muziky 70. a 80. let, které byste chtěli slyšet dnešní Lahůdkářství, tak určitě napište sem do studia. Já už jsem se dneska vyjadřoval ke spoustě věcí, k různým těm zjištěním různých novinářek se vracet nebudu, to už jsem tady jako komunikoval celkem hodně a ještě jednou nicméně poděkuju za to, že fakt spousta z vás mi napsalo prostě a ptali jste se, a chtěli jste zvědět jako co je na tom pravdy, a nebo jste mě rovnou jako poslali podporu, ať se držím, že to nemá smysl řešit tyhle ty věci, a nebo ať podám trestní oznámení, no, nebojte, to taky přijde. Nicméně Lahůdkářství si hrajeme muziku 70. a 80. let a to nám žádná Zdislava Pokorná a Deník N neskazí. To naštěstí jako nemůžou mě zrušit. Jo. A Mirek Pícha, mimochodem majitel Core Music Rádia, Rádia Hej, stojí plně za mnou a myslí si o Zdislavě Pokorné to samé, co já, takže nebojte se, z rádia mě určitě kvůli nějakým smyšleným lžím a nesmyslům nikdo nevyhodí. Teď ale další muzika. Já tady pro vás mám Ivana a Fotonovelu, taky New Order a Temptation. A na začátek je tady skvělá věc od ABC, Date Stamp, z desky Lexicon of Love. A tam se zpívá, že láska na sobě nemá žádné datum spotřeby v principu, jako tak nějak bych to přeložil z té angličtiny. No to je pravda. Tak si užijte tu hezkou věc. Zvlášť deska Lexicon of Love, to je jedna z takových desek, na které jsem prou vyrůstal a která mě provázela nejenom dětstvím, ale pozdějšími dobami a která mě vždycky hřízně bavila. Tak tady máte Date Stamp, Lahůdkářství, a poslouchejte nadále a pište o nějaká ta hudební přání a tipy.

No, to je věc, která, pokud vím, nevyšla na žádném řadovém albu kapely New Order, Temptation, rok 1982, skvělá věc, naprosto. Posloucháte Lhůtkářství, máme 29 minut po 9. hodině večerní, ještě nějakou tu půl hodinku a něco před námi, živého vysílání, pak už záznam, ale i v záznamu vás čeká spousta skvělé muziky, takže se nebojte, poslouchejte i nadále a do jedné noční máte vystaráno s programem na sobotní večer s datem 25. července 2026. Za okny v Praze aktuálně 24,8 stupně, alespoň tady u nás na okraji Prahy, na Hájích. Uvidíme, jak bude v Lucerně, tam bude asi trochu tepleji. Včera to tam celkem šlo, co se týče teploty a i tak jako celkem co týče návštěvnosti a publika, to bylo fajn, byť tedy někteří lidé tam padali z pódia a bylo potřeba je chytat a já jsem to nebyl. Nicméně, my si dáme další muziku a teď tady mám taková tři hudební přání, která jsem tak tady poskládal dohromady, potom ještě taky další hudební přání, která jste si přáli vy posluchači, protože taky už nějaká přišla. A teď tady mám speciálně pro posluchačku Marínu skladbu od Juice Newton Angel of the Morning. Potom si dáme pro Aničku Altered Images a Change of Heart. No a pro mojí aktuálně asi největší faninku posluchačku Zdislavu, tak si dáme skladbu No Chance You Pay. A piš si, že to tak fakt bude. To bude odplata, až uvidíme, co to všechno bude za odplatu. Tolik tedy hudba na následující minutky, přiznám se, že jako občas mi to tady samozřejmě ujede v Lhůtkářství, ale musím říct, že tohoto říkám na radostí a jestli si to někdo nahráváte, tak si to nahrávejte, možná si to nahrávají i lidé, kteří jako normálně Lhůtkářství neposlouchají a máme tady i nějaké nové fanoušky a faninky, kteří najednou objevili, že vysílám rádiu, ale já už tady jako 10 let vysílám tímhle způsobem a když jako něco chci říct, tak to řeknu a nebojím se toho a tak. Takže Juice Newton, Private Lives a teď Altered Images. Hrozně zapomenutá, neprávem zapomenutá skotská kapela a skvělá věc Change of Heart.

No chance you pay, no tak není žádná šance, prostě za to zaplatíš, taková celkem pěkná věc z desky Prejudice and Pride, tedy předsudek a pýcha. Od kapely Private Lives. To je deska, která vyšla v roce 84 a vlastně už se nechytla tolik, protože přece jenom ten styl New Wave, New Romantic už končil a nebyl to takový hit, ale deska je to skvělá, je tam spousta pěkných věcí, včetně téhleté. My si dáme další muziku, tady Vahutkářství na Core Music Radio, vy i nadále píšete hudební přání, ještě máte chvilku do nějakých těch 10 hodin, 10 minut, tady ještě pro vás budu živě, pak už se odeberu do Lucerne Music Baru a pustím vám tady záznam, který jsem si pro vás na dnešní den připravil, ale i tak jsem vybíral samozřejmě spoustu zajímavé muziky a po půlnoci Maxi Verze, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. Co vás čeká v nasledujících minutkách, tak jsou tady The Twins, to je přání posluchače Jaromíra, který napsal na Facebooku, ale já jsem nedohledal tu konkrétní skladbu, asi je to zrovna z té jediné desky, kterou ještě nemám digitalizovanou, protože Twins má vlastně ty první 4 desky v digitále z vinilu, ale tu poslední, která se jmenovala, no, teď byste mě zabili, bych to, si to nespomenu. V roce 87 vyšla každopádně, byla to pátá deska The Twins, vlastně první deska byla Passion Factory, pak Modern Lifestyle, pak Wild Romance, pak Until the End of Time, pak bylo ještě to album, o kterém se tady bavíme, které se teďka nespomenu, se jmenovalo. Nicméně, když tak si dohledáme tuhletu věc do příště, ale teď se od Twins dáme The Golden Ring, to je věc vlastně, která vyšla jako Bčková strana singlu Love in the Dark z té čtvrté desky Until the End of Time, ale na desce nikdy nevyšla. Je to celkem vzácná věc, ale protože Twins mám hodně rád, tak od nich mám i ty singly, respektive Maxáče, tak Golden Ring tady mám na vinu v archivu a už tam taky poctivě zdigitalizované, tak se tady můžeme pustit. Potom tady budou Oliver Onions a Orzovej, taky ještě jeden z těch kousků od téhleté kapely, která tedy stojí i za Sandokanem. No a jako první tady je hudební přání posluchače Františka, který tam psal na Facebooku, a to jsou Bolend a Images. Taky skvělá věc, která se vůbec nehraje. Ale tak proto posloucháte Lahoutkářství, abyste slyšeli i věci, které se normálně v českých rádiích normálně jako vůbec neobjevují. Ale tady se čas od času objeví toho spousta.

Oliver Onions a Orzovej na Core Music Radio. A teď jsem tam, nedal jsem to správně pod zvuk, jsem si říkal, že jsem nedal omlenou znělku. Posloucháte Lhůtkářství 4 minutky před 10. Za chviličku už se s vámi rozloučím, co se týče toho živého vysílání, ale po 10. se nebojte, ještě vás čeká spousta muziky 70. a 80. let, ale to i po půlnoci, kdy si dáme maxáče, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. A i tam pro vás mám věci, které jste dlouho nehrály, takže nebojte se, sobotní večer za ten 25. červen ještě neskončil a nekončí a bude tady s vámi Lhůtkářství až do 1 hodiny noční. Do té doby ale pár skladeb, které pustím takhle ještě naživo. Stylou a Miss You, taky moc hezká věc. Stylou ty měli samozřejmě skladbu v 80. letech Italo disku. To byla věc, která se jmenovala Pretty Face, to byl asi největší hit, ale Miss You je taky skvělá věc a my si ji dáme v té prodloužené verzi, takže víceméně maxáč. Taky tady bude Umberto Tozzi a jeho Gloria a začátek Ice House, kapela, kterou mám taky moc rád, hlavně jejich Hey the Girl, to je jedna z mých takových srdcových věcí z 80. let, vlastně jedna z věcí, kvůli kterým jsem muziku 80. let začal milovat, už jako děcko pubertální, ještě možná předpubertální tehdy. A to byly věci jako Fade to Grey, Vienna, Hail the Girl, Made of Orleans a podobně. No ale tak my si dáme teď skladbu Street Café a to je věc ze stejné desky Primitive Man z roku 82. Tady v Lhůtkářství na Core Music Radio. A je to samozřejmě z vinilu. Dneska vůbec tady pouštím celkem dost věcí z těch zdigitalizovaných vinilů. A protože mám rozbitý gramofon a furt se nebyl schopen ho dovést do servisu, tak jsem s tím trošku teďka na štíru s tím digitalizováním.

Gloria, samozřejmě originál téhle skladby. Cover udělal Laura Branigan, stejně jako u Self Control, to bylo v originál Raff. No a teď už přepneme na záznam, který jsem pro vás připravil, já se vydám do Lucerne Music Baru, kde se půjdu podívat, jak to vypadá. Vy si užijte sobotní večer s muzikou 70. a 80. let tady na Kohor Music Rádiu Vahutkářství. Mám tady pro vás připravený záznam se spoustou skvělé muziky až do 1 hodiny noční, tak si to užijte. A teď si dáme Milan Farmer a Libertine a potom taky Ultravox a takovou dvouskladbu Accent on Youth a The Ascent. Tak doufám, že vás to potěší tady na Kohor Music Rádiu a i po 10. vám příjemný poslech přeje od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín alias, jak mi to říkají? To zdíša. Já to radši nebudu říkat, nebo to ještě někdo nahraje a pak to bude jako důkaz u soudu. Ale korupci zmar a dobré hudbě zdar.

Date, Your Heart Keeps Burning. Pokračuje hudkářství s muzikou 70. a 80. let tady na Core Music Radio a další letní vydání. No a my si dáme další muziku 70. a 80. let. Teď už je záznamu, ale doufám, že i tak vás to tenhle ten sobotní večer zase bude bavit. Protože pro vás budu mít třeba Thompson Twins kapelu, která v 80. letech měla několik úspěchů a tohle byl jeden z jejich asi dvou největších hitů ve skladbě Hold Me Now a Doctor Doctor. To byly právě ty dva největší hity a my si dáme tu druhou jinou, tedy Doctor Doctor z desky Into the Gap z roku 1984, která byla hodně úspěšná, kde právě oba tyhle ty velké hity byly. Taky tady bude Blue Sweet a Hooked on Feeling, no a jako první Laidback, dánská dvojice, která byla taky hodně úspěšná v 80. letech. A dáme si mojí oblíbenou skladbu High Society Girl tady po hudkářství.

Druhá solová deska Phil Collinse v 80. letech, to bylo rok 85. Deska No Jacket Required a asi největší hit z téhleté desky skladba Studio. Pak tam ještě byl druhý velký hit Don't Lose My Number, ten jsem tady v Hudkářství tuším nedávno pouštěl taky. Posloucháte 70. a 80. na Core Music Radio, tedy sobotní Lahutkářství s Jakubem Melínem za mixpultem a mikrofonem. No a my si dáme další muziku, protože vás čeká kapela Talk Talk, It's So Serious, to je jejich první deska The Party's Over z roku 82. Taky tu bude Sandra, Little Girl, a dáme si i německou novou vlnu, taktéž rok 82, skladba Augenblick a skupina Rheingold. To je opravdu krásná věc, která pochází ze soundtracku k tehdy velmi skandálnímu filmu Der Fan, tedy fanoušek, nebo v tomhle případě faninka, ona to byla faninka v tom filmu. No, už jsem tady určitě o tom mnohokrát vyprávěl, případně si dohledejte na Česofru nebo někde. Bylo to tehdy opravdu hodně skandální, ale ten soundtrack k tomu, tedy vlastně deska Air od Rheingold, je velice parádní. No a na začátek krásná věc, Read the Wild Wind od Ultravox. To je zase pro změnu další z těch povrných desek z roku 82, teď se rád sešlo, a to je deska Quartet od Ultravox, jejich vlastně třetí deska s Midgem Urem, pak ještě přišla ta čtvrtá slavná deska Lament v roce 84, ale Quartet to bylo parádní album, mimo jiné tam byly třeba věc jako Hymn a další. My se ho dáme Read the Wild Wind od Ultravox, tady v Hudkářství.

Tak to byl Rheingold a Augenblick, mocenská věc z roku 1982, tady v houtkářství na Color Music Radio. Dáme si další muziku 70. a 80. let, čeká vás jedna instrumentálka a to jsou Visage a Moon Over Moscow z té první desky z roku 1980. To je nádherná věc, která se v rádiích vůbec nehraje. Pak tady pro vás mám OMD, alias Orchestra, Orchestra Manovers in the Dark, alias OMD a jejich věc Promise. To je skladba z desky Organization z roku 1980, kde mimo jiné vyšla i jedna z jejich nejslavnějších skladeb, věc Enola Gay. Ale my si dáme právě tuhletu pomalejší mozeckou záležitost. A budou tady taky New Music a jejich Living by Numbers. Na začátek je tu Paul Young a Come Back and Stay z jeho velmi úspěšného alba No Parlays z roku 83. Tam bylo těch hitů hned několik, Love of a Common People, Come Back and Stay a ještě tam myslím, že bylo něco dalšího. Nicméně tohle to je jeden z jeho největších hitů z 80. let a taky moc hezká skladba, my si dáme z desky na Divahutkářství na Color Music Radio.

Moon Over Moscow. Musím říct, že tuhle věc jsem z desky Vizář vždycky sjíždí, ale nejradši. Na ten instrumentál je fakt parádní. Ještě, když to máte spuštěné na nějakých fakt kvalitních hi-fi bandách z kvalitního zdroje a tak, no tak to je prostě extáze. Tolik tedy Vizář, tady Lahutkářství, a my si dáme další muziku. Kim Wilde, Forceful Down, taky Michel Cretu a Total Normal. A potom taky M a Pop Music, tady Lahutkářství na Color Music Radio. Tak to nebudeme dlouho okecávat a dáme si hned muziku 70. a 80. let, která vás doufám i v tenhle sobotní večer baví tady na Color Music Radio.

česká kapela M a jejich Pop Music. A teď ještě přijde ten závěr. Ten seko se mi tady CDčko. Opravdu takhle ta skladba je na té desce jenom v 80. letech, na konce 70. protože tohle věc pochází z konce 70. vlastně deska M, deska New York, London, Paris Music, Munich, teda, pardon, vyšla v roce 79. Ale už tehdy se celkem experimentovalo, tak prostě někoho napadlo jako zakončit skladbu tím, že se to prostě bude zasekávat. No tak pak vždycky posluchači psali do rádií, když se tahle skladba hrála, jestli se jim tam jako něco nezasekává ve studiu. Ale to byl záměr už původního interpreta. Posloucháte stále Hudkářství i nyní po 11. hodině večerní a my si dáme další muziku 70. a 80. let. Budou tady Fox the Fox a Precious of the Diamond, taky si dáme Diesel and the Königsy od Kids, to je německá nová vlna. No a jako první tady bude jeden velký hit, protože i hity si hrajeme tady v Hudkářství, kromě těch různých raritek, specialitek z vinilů a tak podobně, tak si hrajeme i ty velké hity. No a největším hitem francouzského zpěváka F.R. Davida byla bezesporu skladba Words. No a právě tu si ze stejnojmenné desky z roku 1982 zahrajeme tady v Hudkářství. No a i nadále vám příjemný a ničím nerušený poslech. Od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Navín.

zenderin vom Königsee, tak to byl Kids, velký hit německé, inovované v 80. letech. Tam bylo spousta takových úsměvných věcí a skladeb s takovými jako fakt zvláštními texty o různých věcech, třeba o selce z Königsee, prostě proč ne. A mělo to tehdy úspěch, německá inovaná, prostě to byl fenomén, který minimálně 2 roky ovládal německou hudební scénu a vlastně začalo to kým spíše jako undergroundovějšími, postpunkovými a podobnými věcmi, pak se přehoupilo do toho popu a začaly vznikat tyhle věci jako právě Kids nebo Peter Schilling, Nena, Trio a všechny další. No a pak se to tak nějak jako celkem rychle se to nějak rychle zmizelo a vlastně většina těch interpretů vlastně zmizela ze scény úplně. Jiní, ti úspěšnější, začali zpívat anglicky, mnozí z nich, a někteří vydrželi, nebylo jich moc, třeba Nena právě, nebo Peter Schilling, Hubert K. a tak dál. Ale prostě většina těch kapel a interpretů, kteří během toho roku 82-83 typicky byli na vrcholu, tak vlastně zase úplně zmizeli do neznáma a už se o nich nemluvilo. My si tady v Loutkářství dáme další muziku, bude tady kapela ELO a Yours Truly, to je dneska Time z roku 81. Taky si dáme Dolar a skladbu Anyone Who's Anyone, no a přijde i Falco a Helden von Hoyt. To je taky hezká věc, která v Rakousku se stále hraje. A je zajímavé, že vlastně jenom v Rakousku, protože ani v Německu, ani nikde jinde se Helden von Hoyt moc nehrají. To je skladba z jeho první desky Einzelhaft z roku 83, kde byla i skladba Der Kommissar a tak podobně. Ale prostě nějak se na tohle skladbu úplně zapomnělo. Tak si ji připomeneme tady v Loutkářství. Teď už ELO nebo Electric Light Orchestra a Yours Truly z desky Time.

Herren von heute. AVK. Ich habe ihn dneska einzelhaft. Tady houtkářství na Kódu Muzik Rádio dohrává a dáme si další muziku 70. a 80. let. Mám tu pro vás Didi Jackson, Red Flight, to je deska Cosmic Curve z roku 78 a taky si dáme Cars a jejich skladu Magic z desky Heartbeat City. No a nezapomeneme, ze stejného roku ani na desku Age of Consent od Bronsky Beat, což byla taky debutová deska s Jimmy Somervillem, který pak následně celkem rychle odešel, založil si kapelu The Communards. Ale tahle ta deska z Bronsky Beat je fakt vynikající, no a byly na ní velké hity jako Why nebo Small Town Boy. A právě skladbu Small Town Boy si dáme tady v hudkářství. A na začátek jsou tu Boytronic, jejich první deska z roku 83, deska The Working Model. A my si dáme skladbu I Want to Live in Harmony tady v hudkářství.

Courage Consent, Bronsky Beat a Small Town Boy. To bylo roku 84, kdy ta skoro byla velice úspěšná v mnoha evropských hitparádách a taky samozřejmě i v hitparádě britské. Vy posloucháte Color Music Radio a lahutkářství s muzikou 70. a 80. let. No a dáme si další muziku. Bude tady B.A. Robertson a jeho Bang Bang. Taky Angela Werner, to je celkem taková hodně zapnutá postava hudby 80. let, která působila v začátku 80. let v Německu, vydala dvě desky, ta první eponymní, tedy Angela Werner, vyšla v roce 81. A z ní si dáme skladbu Aus und Vorbei. A já vždycky říkám, že Angela Werner jako předstihla trošku svoji dobu a možná i proto to tehdy tak neuspělo, protože vlastně ona začala dělat takový, řekněme, to přesně popsat, jako takový mystic synth pop prostě trošku. Na začátku 80. let, v době, kdy německá nová vlna teprve začínala a jela ještě na takových těch undergroundovějších věcech jako Extra Bright a Ideál a podobně. No a najednou je tady Angela Werner, která vlastně se hodně inspirovala třeba i Georgem Moroderem a jeho hudbou z konce 70. let. Do toho tam kombinovala ještě nějaké další vlivy. No a ty věci prostě do té doby nějak asi jako úplně neseděly, nebo nevím, proč to nechytlo, protože ta její deska, minimálně ta první, jako fakt hodně zajímavá a hodně zábavná. My si dáme právě skladbu Aus und Vorbei. No a jako první je tady rok 1984, kdy vyšla první deska kapel Alphaville, která se jmenovala samozřejmě Forever Young. No a my si z ní dáme skladbu Victory of Love, to je úvodní deska téhle skladby, taková taky zajímavě synťákově mystická. Já jsem jí měl vždycky hrozně rád a musím říct, že za mě tohoto patří k asi úplně nejlepším věcem, co Alphaville v 80. letech vydali. Tak tady je Victory of Love z vinylu z 80. let na Color Music Radio.

0: schon bei Nacht gesehen.
1: Reinhard Fendrich, haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Posloucháte stále Hudcast Ví s datem 25. teď už tedy 26. července. A po austropopu si dáme nějaké ty maxáče, dlouhé skladby a tak podobně. Začneme italodiskem v tomhle hudkářství. Jimmy McFoy a High Girl za chvilku a teď už Fake a jedna z mých asi nejoblíbenějších italodisko věcí Donna Rouge. Dobře, v prodloužené verzi. Tady bylo hudkářství na Kolumzik Rádiu. No a nadále vám od mixpultu a mikrofonu přeje příjemný poslech Jakub Melín.

Jim McFoy, High Girl, to je věc z roku 1985, tady v Lahutkářství. Hrajeme si už Maxáče dlouhé skladby, i toho disku jich byla spousta, teď si dáme jednu 8-minutovou teodiskovou záležitost, ale byly delší. To jsou Digital Emotion a Go Go Yellow Screen. Potom přejdeme do takového industriálního synthpopu, temnějšího trochu, co Kabaret Voltaire a podobně. Dáme si kapelu Front 242 a jejich master hit. To jsem tady dlouho nepouštěl.

jsem si myslel, že tohle to jsou Cabaret Voltaire. Je to hodně podobné. Ale jsou to Front 242, jejich master hit. No a budeme pokračovat v trochu podobném stylu, protože jsem pro vás vyhrabal z archivu kapelu I Start Counting. A jejich Letters to a Friend. Taky v 8-minutovém maxáči tady Hudkářství. Potom Gazebo a Love in Your Eyes, taky krásná věc. Tak si nadále užívejte poslech Hudkářství do té jedné s muzikou 70. a 80.